Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj, proč mi chybí.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.

0: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Home Crate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Sveglif Day.
1: Severočeské vodovody a kanalizace a skupina Severočeská voda zvou vás i vaše děti na pohádkový den otevřených dveří do úpravny vody Souš u Tanvaldu. V úterý 2. června od 9 do 17 hodin vás pohádkové bytosti provedou a seznámí s procesem úpravy vody pro vaše domácnosti. Více na scvk.cz.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: V hypermarketu Globus Liberec nakupování opravdu stojí za to. Zapojte se do soutěže o nákupní koš v hodnotě 10, 5 a 3 tisíce korun. Stačí nakoupit s kartou Můj Globus a jste zařazeni do soutěže. Tak neváhejte a hrajte s námi v hypermarketu Globus Liberec. Globus, tady se svět točí kolem vás.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
5: Řekni to všem!
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.
11: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
12: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
13: A dárek je váš, tak ušetřete s
14: Tiskru levně CZ.
15: Náplně hned.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: today. Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Kontakt.

0: Jseš ale roztomilé.
1: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
2: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
3: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
4: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Rádio.
5: 7 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. V části Česka se dneska můžou objevit lokální bouřky. Odpoledne a večer dorazí hlavně do západních a jižních Čech. Izolované bouřky ale budou i jinde. Moc při nich nenaprší. Rizikové budou spíše nárazy větru. Výjimečně budou padat i kroupy. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Zelená úsporám už nebude jako dřív. Nejvyužívanější dotační program po více než 17 letech mění podobu, což může způsobit polevení zájmu žadatelů. Jak přesně budou programy fungovat, řekne ekonom Lukáš Kovanda.
6: Už nebudou opřeny o přímé dotace, ale v uvozovkách pouze o bezúročné úvěry. Celkově vlastně v rámci programu Zelená úsporám a pak nová

0: oblasti. Na severu Čech můžete zavítat do podstávkových domů například v Kamenickém Šenově, Raspenavě, České Lípě, Jablonci nad Nisou nebo taky v Jablonném v Podještědí.
1: Přírodní podlaha Studio AXA. Dřevěné dubové podlahy. Sleva až 20%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
2: Počasí pro dnešní den spíše velká proměnlivá oblačnost, přes den místy výskyt přeháněk, takže pozor na to. Nebo dokonce i bouřek. Na severovýchodě odpoledne i déšť trvalejší a denní maxima 22 až 26 stupňů.
3: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
2: Krásné dobré ráno, 3 minutky po 7, tak to jdeme pořádně nakopnout. Ten nejlepší víkend v českém éteru. Leona Děnděši s vámi, tak vám přeji krásné dobré ráno. Bacha, dneska bude úplněk, tak možná většina z nás nebudeme spinkat, ale k tomu se dneska ještě dostaneme. Tak doufám, že stáváte pravou nohou do toho nového dne a napište mi, co děláte, kdo vstává. A nebo třeba jdete teprve spinkat. Tak startujeme sobotní vysílání na Hit Radio právě teď z Goldeny a taky Flipside. Happy birthday, dobré ranko.
3: Hit Radio Kontakt.

0: Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
2: Happy birthday. Make a wish.

Happy birthday pro všechny, kteří dneska oslavují, ať už meniny, narozeniny, výročí, nebo jenom prostě to, že jste, že vstáváte do toho nového dne. Já vám přeju krásné dobré ráno, s vámi Lea. Tak jak se máte? Píše nám tady Nicole. Dobré ránko, já jsem od 6 vzhůru a chystám kanapky na svatbu. Na oběd grilovačka s rodinou, už se moc těším. Krásný den všem posluchačům i vám do rádia. Přeje Nicole a v závorce holky u pece. Tak holky, ať vám ta práce jde od ruky a taky bych si dala nějakou skvělou kanapku a ňamku. Když tak Bělehradská 132. Jo? Další posluchačka. Dobré ráno, Leonko, moc ráda tě slyším. Včera jsem byla na tvém představení v divadle Hibernia na Celine Dion show. Byla si naprosto neuvěřitelná a nechápu, že teď už sedíš za mikrofonem a mluvíš k nám posluchačům. Jsi skvělá, moc rádi tě posloucháme. Ježíš, to je hezký. Děkuju. Doufám, že jsi si představení užila. Je pravda, že trošku mám takový vychraptěný hlas, ale já jsem tady s váma strašně ráda. Takže my víkend oslavujeme prací a hlavně skvělou muzikou. V té budeme pokračovat i dál Leny anebo The Sound of Silence právě teď. Hezké dobré ráno.

0: Dobré ráno, SMSek nám od vás chodí spousty, děkujeme za ně, že vstáváte s námi, dokonce tady píše Petr: Leonko, já s vámi jdu spát, protože jsem protančil, propařil celou noc, ale je to fajn tě poslouchat takhle v taxíku. Dobrou noc všem posluchačům, kteří měli taky velký pátek a oslavovali. Jak jsem zmiňovala, každý den je důvod k oslavám, proč ne? K tomu skvělá muzika, dobrá nálada, pozitivní energie, tak ať už jdete spingat nebo vstáváte, mějte krásný den, dobré ráno a dobrou noc. Za chviličku David Guetta, tedy Swims, anebo Pink.
1: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
2: Svegliv Day. Strongmeni, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Home Credit Aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Svegliv Day.
3: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady. Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
4: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silver Crest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvalé v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portal.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Hit Radio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

David Guetta, Sam Martin, Dangerous. Hezké dobré ráno, minutku po půl osmé. Tak co? Stále špingáte, vstáváte? Asi jo, protože stále ty SMSky chodí, takže děkujeme za ně. My pokračujeme dál, protože na netu frčí vzpomínání na nákupy z roku 2018. Lidi brečí nad rozdílem tehdejších a současných cen. Já to prostě nechápu. Někdo totiž nazdílel fotku ze supermarketu z roku 2018. Nákup tenkrát stál 500. Dnes to stačí maximálně na dvě mlíka, vejce, možná jedno máslo a taky pozdrav od pokladní, co si budem. Ještě tak. Já se takhle vracím, já nevím, na Google Maps, když něco hledám a vidím na Street View benzín za 23 korun. Vzpomínáte, když to stávalo ještě takhle? A to nám to tehdy přišlo docela dost. Stroj času by to asi chtělo, ne? Jen se to s tím cestováním časem nesmí přehánět. Dejte vědět, jestli vy vzpomínáte třeba na něco, co před pár lety stálo úplně jinak, než stojí dneska. Myslím si, že bychom napsali docela slušný seznam. Každopádně pokračujeme dál. Co takhle Dancing in the Moonlight? Dneska nás čeká úplně, k tomu se za chvilku vrátíme. A taky moje jmenovkyně Leony a její Don't Worry. Za chvilku, buďte s námi. Hezké ráno.

0: Sobota 30. květen, za chviličku už budou Vánoce. Já vás nechci strašit, nedělám si legraci. Samozřejmě pojďme se podívat, co nás čeká a nemine, kdo dneska slaví a co se hlavně dneska děje. Modrý úplněk, ten nastává zítra 31. května v 10 hodin 44 minut, takže kdo dneska v noci nebudete spinkat, tak víte, čím to je. Taky je Svěn. Miluju ty přeblepty. Světový den bez tabáku, protože představte si, že v České republice začal před 9 lety platit absolutní zákaz kouření ve vnitřních prostorách restaurací, divadel, čikin a dalších veřejných prostorách. A za tohle prostě palec nahoru, tohle se fakt povedlo, protože nesmrdíte od toho kouře. Já jsem byla kuřák, takovej pasivnější, ale dneska už bych tu cigaretu fakt s tabákem do pusy nevzala. Jsem strašně ráda, že jsem se tenkrát odnaučila, je to 7 let, co nekouřím, ani žádný ajkosky, vapíky a tyhle ty další ošklivé věci. Tak třeba jste na tom někdo podobně, dejte vědět a myslím si, že tenhle zákaz, který začal platit před 9 lety, je opravdu pozitivní rozhodnutí. Za chviličku Pitbull, Poetika anebo Coldplay, Little Sims a Burna Boy. Jsme sobota, jsem chtěla říct, jasně, jsme Hit Radio a je sobota ráno.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na
4: Firma na zážitky
2: CZ.
6: Tuhle vůni a chuť prostě musíte zažít.
2: Přijďte na Burger Festival do obchodního centra Nisa.
6: A po celý víkend si užívejte to nejlepší ze světa burgerů.
2: Navíc se skvělým doprovodným programem.
6: Kuchařské show.
2: Živá muzika.
6: Humor.
2: Soutěže.
6: A na své si přijdou i vegetariáni.
4: Burger Festival v OC Nisa.
2: Od pátku 5. do neděle 7. června.
6: Vždy od 10 až do večerních hodin.
2: Nisa Liberec. Na dotek skvělým chutím.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Že vzduši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: seš ale roztomilé.
1: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
2: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: On air.
4: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 8 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Ministerstvo školství ukončí pokusné ověřování takzvané kombinované výuky, tedy střídání prezenční a distanční výuky v základních školách a základních uměleckých školách dříve, než mělo v plánu. Zapojené školy mají s touto výukou skončit nejpozději k 30. červnu. Původně mělo pokusné ověřování trvat do roku 2028. Zdravotní stav amerického prezidenta Donalda Trumpa je prý stále výborný. Uvedl to Bílý dům ve zprávě, ve které cituje výsledky lékařské prohlídky. Tu 79-letý Trump podstoupil v úterý ve vojenské nemocnici Waltera Reeda. Americká média ale věrohodnost zdravotnické prohlídky zpochybňují. Na hokejovém mistrovství světa v Curychu se dneska rozhodne o finalistech. Od 15.20 se utkají domácí Švýcaři, kteří touží po prvním zlatu s překvapením šampionátu Nory. Severané usilují o premiérovou medaili. Druhé semifinále od 8 hodin večer se hrají týmy Kanady a Finska, které vyřadilo ve čtvrtfinále český výběr. A teď pojďme do našeho regionu.
7: Festival Karolíny Světlé ve Světlé pod Ještědem dneska nabídne open air program, který propojuje literaturu, divadlo, hudbu i tanec. Pro děti i dospělé jsou připravené tvořivé dílny, výstavy v Antošově statku, podještěcký jarmark i výborné občerstvení. Čekají vás přednášky, scénická čtení, pouliční groteska i módní přehlídka.
8: Dokonalá podlaha Studio AXA. Plovoucí i lepené vinylové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
9: Předposlední květnový den nás čeká počasí, proměnlivá oblačnost, přes den místy výskyt přeháněk nebo bouřek, pozor na to, a nejvyšší denní maxima 22 až 26 stupňů Celsia.
10: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady Víkend s Hitrádiem a Leonou Děnděši.
9: Jasně, že jste to zvládli. Celý pracovní týden za námi, teď už to nejlepší. Víkend, pohodička, relax. K tomu Hitrádio, moje maličkost, Lea Děnděši vám přeje dobré ráno. Proč jsem zase chtěla říct dobrou noc? Já nevím, já to mám dneska nějaký pomotaný. To je tím, že jsem spala asi 3 hodinky po včerejším představení, ale bylo to skvělý, nádherný. No a teď jsme tady od toho, abychom vám hráli skvělou muziku, podávali samé dobré, pozitivní informace, takovou tu víkendovou pohodičku, však to znáte. Tak pokračujeme dál, 8:02, před námi Kelly Clarkson, anebo teď už Luis Fonsi, Daddy Yankee a Despacito. Dobré ráno.
10: Hit Radio Kontakt.

Jackson, posloucháte Hit Radio Leone s vámi 9 minut po 8. Představte si, že na Islandu vyvinuli šampon s unikátní účinností. Na tom by asi nebylo nic zvláštního, jenže kamarádi, ono to má jeden takový malý problém. Přidává se do něj, a teď dobře poslouchejte, jo. Já ani nevím, jestli to můžu říct, ale asi můžu. Kravská moč. Čili moje vlasy si o něm rozhodně můžou maximálně nechat zdát. Na mě prostě žádná kráva čůrat nebude. To je strašný. Co ty lidi dneska nevymyšlejí, fakt. Mezi tamními důchodci je to prý ale obrovský hit, všichni to tam používají. A ono jako vůbec, kravská moč je údajně prý takový malý zázrak. Dokonce v Indii z ní dělají i zubní pastu. Dokážete si představit, že ráno prostě u toho zrcadla si čistíte ty zuby a pomalu místo mluvení děláte buu. To je prostě strašný, ale i tohle se děje. Pojďme radši k muzice, před námi Mon Cherie, ale teď už Austin a Dasha. Tak hezké dobré ráno a mějte skvělý den.

0: ranní sobota z Éteru Hit Rádia. Hezké dobré ráno, nezapomeňte, že od pondělí ve snídaní šampionů zase soutěžíme o dovolenou z Invii za 40 000 korun. Stačí si ráno správně tipnout výherní sedačku v našem fiktivním letadle. Tohle všechno tady pro vás máme a samozřejmě skvělou muziku. Jeleni, Alexandra Sten a nebo Alvaro Soler za moment, buďte s námi.
1: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: Zve vás MK Cars 5. června v obchodním centru Rýnovka v Jablonci nad Nisou.
6: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Za minutku půl devátá posloucháte Hit Radio a my pro vás máme žebříček top videí na YouTube. První desíce jsou, no, jak to říct, je to takový infantilní taneček, který milujeme, když jsme někde na party a tak podobně. Jsou to Gangnam Style, taky Crazy Frog anebo Shape of You. No a teď pojďme na bednu. Třetí místo, Wheels on the Bus, interpret Coco Melon. Možná většina z vás zná, já vůbec nevím, která by je. A druhé místo, Despacito, jasně, bokem doprava, bokem doleva, 9 miliard shlédnutí. No a na prvním místě s fantastickými 16 miliardami shlédnutími. Víte, co to je, přátelé? Možná to znají všichni rodiče malých dětí. Baby Shark, takový to. Ne, že vám turut v hlavě, jo? Ale prostě tohle je ten legendární song, který má 16 miliard shlédnutí. Takže gratulace obrovská a teď všichni rodiče spolu. Baby Shark. Dobré ráno. Pojďme radši k našemu playlistu. Rosé, Bruno Mars, Apaté anebo Alanis Morissette Crazy. Právě teď, hezké ráno.
1: Man decides after 70 years, it's what he goes there for.

0: Two Colors, Safri Duo, Chris de Sarandy, hezké dobré ráno. Mám pro vás dobrou zprávu, protože za pár minutek tady budeme mít sobotní dopoledne. A pokud hledáte tip, co podniknout ve svém okolí, tak mrkněte na Slevomat. Najdete tam masáže, wellness, adrenalin i další zážitky za skvělé ceny. A dokonce navíc s extra slevou. Tohle chcete zažít. A já pro někoho z vás mám tady voucher v hodnotě 5000 korun v rámci naší narozeninové rulety. Takže pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak po 9. hodině vyťukávejte pomalinku 800 937 937, zlaté číslo k nám do studia až po mé výzvě. Do té doby samá skvělá muzika. Niko Santos, Nickelback, Kamrat a nebo legenda, král všech králů, Michael Jackson.
1: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
6: K pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Sviany. Tradiční české vynikající pivo. Sviany. Srdeční záležitost.
5: Zábavní automaty.com. Zábava na vaše party, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
7: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
7: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. 16-letí k volbám nejspíš v dohledné době nepůjdou. Navrhované snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách o 2 roky na 16 let vláda ANO, SPD a motoristů pravděpodobně odmítne. Festivalová sezóna v Česku začíná. S rostoucím zájmem o koncerty a letní akce, ale přibývá i podvodů se vstupenkami. Pokračuje Tereza Genserková z D-testu.
8: Nejbezpečnější je nakupovat vstupenky přes oficiální stránky prodejce. Na něj zpravidla odkazuje přímo pořadatel akce. Naopak, při nákupu na online portálech, které vstupenky přeprodávají, nebo přes sociální sítě, je riziko problému výrazně vyšší.
7: Prodané vstupenky tam mohou být falešné, nebo je podvodník prodá více lidem najednou. Hokejisté Caroliny porazili domácí Montreal 6-1 a poprvé od roku 2006 postoupili do finále NHL. V boji o Stanleyův pohár se střetnou z Vegas. První zápas se odehraje v noci z úterý na středu. A teď pojďme do našeho regionu.
9: Plachtani, sloni, zebry nebo papoušci, ale taky akrobaté, klauni a nebo žongléři. Nejen to uvidíte a zažijete v šapitou cirkusu Prince, který najdete ještě dnes a zítra na ploché dráze v Liberci Pavlovicích. S pestřením programu je také populární postava Wednesday a efektní laser show. Přijďte si užít kouzlo cirkusu tak, jak ho znáte.
10: Praktická podlaha Studio AXA. Značkové laminátové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády v Liberci a Praze.
11: Počasí pro dnešní den, polojasná obloha, k tomu příjemné denní maxima 22 až 24.

0: zážití si něčeho pěkného, tak prostě dobře a pozorně poslouchejte. Nic víc dělat nemusíte. Do té doby samá skvělá muzika Šabuzi, anebo teď Alan Walker. Hezkou sobotu.
1: Hit Radio Kontakt.

Hit Radio, 9 hodin, 9 minut, něco hezkého si přejte, protože se říká, že když vidíte stejná čísla, že vám jdou takové ty zprávy ze zhora, nebo někdo rád říká, že z vesmíru. A teď, ale konkrétně z Hit Radia. A to v podobě skvělých hitů a muziky, protože nám tady z ničeho nic napsala posluchačka Lenka, která si přeje zahrát Mandraže motýly. Vzhledem k tomu, že láska je všude kolem nás, ona je čerstvě zamilovaná, tak já jsem si říkala, že tu zprávu přečtu, protože náhoda, i když já slovo náhoda nemám fakt ráda, protože náhody neexistují, všechno je tak, jak má být, tak my Mandraže motýly máme teď i v našem playlistu. A ona napsala: ahoj Leonko, prosím, až budeš hrát hity na přání k vaření, zahraj Motýly od Mandraže. Jsem čerstvě zamilovaná a pane bože, ta láska je tak krásná a cítit takové ty motýlky v bříšku. Děkuju moc, jsi super, moc ráda vás posloucháme a ty máš neuvěřitelně dobrou energii a takovou pozitivní, ať už říkáš cokoliv, jsi skvělá Leonko. Taky bych ti přála nějakou lásku, mějte se krásně, Hit Radio skvělý. Ježíš, to je moc hezký. A co se týče té lásky, tak já lásku mám nejenom v podobě svého 15-letého syna, protože to je ta nejkrásnější a nejsilnější láska na světě, taky rodičovskou lásku, přátelskou lásku, zvířecí lásku a mám i tu partnerskou, takže jsem taky po všech bodech šťastná a spokojená. A vy ostatní doufám taky. A co se týče teda Mandraže a motýlu, no tak dáme si je i text éteru Hit Radia přímo k vám.

0: Abrakadabra a jak čarovala Lady Gaga, tak já taky čaruju a přivolávám někoho z vás, protože se bude roztáčet kolo narození nové rulety a dneska to bude i s nezapomenutelným zážitkem od Slevomatu, přátelé. Protože pro někoho z vás tady máme voucher po hodnotě 5000 korun, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte a chcete zažít a hlavně chcete si je pamatovat. Takže 800 937 937, pokud ve svém okolí máte někoho, kdo má měl nebo bude mít narozeniny, to je naše podmínka, tak volejte právě teď a těším se, komu z vás uděláme opět dneska radost.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Chodí, jde k nám. Ty seš ale rostomilé.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
5: Hudba, tanec, divadlo, výtvarné umění. Zuška Liberec otevírá zápis pro nové žáky od pondělí 1. do soboty 6. června. Začněte svou uměleckou cestu ještě dnes. Vaše Zuška Liberec.
6: Severočeské vodovody a kanalizace a skupina Severočeská voda zvou vás i vaše děti na pohádkový den otevřených dveří do úpravny vody Souš u Tanvaldu. V úterý 2. června od 9 do 17 hodin vás pohádkové bytosti provedou a seznámí s procesem úpravy vody pro vaše domácnosti. Více na scvk.cz.
7: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Vayamos, compañeros. Hezké dopoledne.
1: Basta.
0: Basta, ano. Až mě to překvapilo, říkám, tady někdo mluví. Každopádně, kolo narozeninové rulety 9.30 se jde roztáčet pro někoho z vás právě teď. A já se ptám, koho máme na telefonu. Halo, halo, kdo je tam?
2: Halo, halo, telefonu Mirka.
0: Ahoj Mirko, odkud voláš?
2: Ahoj Leonko, volám zrovna z profi kuchyně. Jsem na kurzu vaření.
0: Ježiš, no to je skvělý. A co nám dneska dobrého uvaříš?
2: Dneska to budou hlušky.
0: Koho?
2: Halušky.
0: Jo, halušky, je. Yeah. Slaninka, zelíčko, ježiši Maria. No já bych si dala. A k tomu malé pivečko.
2: No, prosím tak to pivečko nebude, ale bude tam slaninka.
0: Mirečko, prozraď nám, kdo ve tvém okolí má nebo měl, či bude mít narozeniny.
2: Měla a byla to moje, je to jedna z mých nejlepších kamarádek, Janička.
0: Janička, dobře, potřebujeme znát datum, kdy měla?
2: 21. května.
0: Takže 21. května, už to tady vyťukávám a jdeme na pravidla. Zahrajeme ti tři hudební ukázky z datumu 21. května, kdy tvoje kamarádka Jana měla narozeniny. Na tobě bude jednu z těch ukázek si vybrat. Jsou to hity, které ovládaly hudební žebříčky světových hitparád po celém světě. Ale pozor, na tobě bude pouze vybrat jeden jediný hit a nemůžeme se k jednotlivým ukázkám vracet. Jdeme na to?
2: Jdeme na to.
0: Tak roztáčíme kolo narozeninové rulety poprvé právě teď. Gypsy Kings a Baila Mi.
2: Tak to bereme všemi deseti.
0: Fakt? Máš je ráda?
2: Ano, miluju.
0: Já si myslím, že to je takový ten hit, který rozvrtí úplně každýho.
2: Ano, souhlasím.
0: Dobře. Tohle bylo teda rychlý, ale naprosto souhlasím. Strašně dlouho jsem tuhle věc neslyšela, tak si dáme za chviličku z Eteru Hit Rádia pro tvoji kamarádku Janičku. Ale teď máš ty ten správný čas, aby si jí mohla sdělit, cokoliv si přeješ. Pojď na to.
2: Tak já bych ji určitě chtěla popřát hlavně hodně zdravíčka, protože to jediný si bohužel za peníze nekoupíme. Mm-hmm. Ale do života jí přeju jenom štěstí a jen to nejlepší, protože si to opravdu zaslouží, je to naše zlatíčko.
0: To je krásný. Já chci taky takovou kamarádku. Ne, já mám taky takový kamarádky, takže já jsem za ně taky strašně vděčná. Každopádně, krásný přáníčko a jestli si dobře pozorně poslouchala, tak ty víš, že v rámci narozeninové rulety tady máme vždycky partnera nějakého, který nám dává takové ty nezapomenutelné vzpomínky. No a dneska, pokud třeba hledáš tip, co podniknout ve svém okolí, tak stačí mrknout na slevomat.cz i naši posluchači a najdete tam masáže, wellness, adrenalin, taky další zážitky za skvělé ceny. Nyní navíc s extra slevou, takže slevomat.cz, tohle prostě chcete zažít a ty to teď zažiješ, protože dostáváš trom tradá voucher na 5 000 korun.
2: Ježiš, děkuju.
0: To si myslím, že udělá radost takhle v sobotu dopoledne, co?
2: To určitě, obrovitánskou.
0: A teď otázka, využiješ to pro sebe, anebo to věnuješ svojí kamarádce Janičce, anebo taky si to holky užijete spolu?
2: Já si myslím, že si to užijeme spolu.
0: No tak skvělý, gratulace veliká, takže slevomat.cz, ostatní posluchači se můžou podívat a nebojte, budeme soutěžit dál. No a za tebou a tvojí kamarádkou Janičkou. Už Gypsy Kings, Baila Mi, měj se krásně, ahoj.
2: Ty taky, ahoj.
0: Ahoj. Takhle jednoduchý, přátelé, to je. Takže mrkněte slevomat.cz a nebojte, my zase pro vás něco vymyslíme. Jsme Hit Radio.

0: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. Hm? A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Komfort-group.cz

0: přírodní podlaha, Studio AXA, dřevěné dubové podlahy, sleva až 20%. Studio AXA, podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády, v Liberci a Praze.
1: Počasí pro dnešní den, polojasná obloha, příjemných 22 až 26 stupňů Celsia, tak si ho užívejte naplno.
2: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
1: 9:50, my nezastavujeme, pokračujeme dál, před námi Tom Odell, Five and Queen, spousty skvělé muziky, dobré nálady, díky, že posloucháte.
2: Hit Radio Kontakt.

Je sobota 30. květen a my pro vás máme skvělou zprávu. Možná někdo jste to už zaregistroval, že barbarovská královna Rihanna čeká dvojčata. Odpálila to humorem, žádná taková ta přehnaná romantika. Prostě jednoduše oznámila, že jí za tři a že prostě může sníst toho, kolik chce. Je to neskutečný kontrast. Na jedné straně miliardové impérium Fenty a na druhé straně taková ta syrová realita, kdy se prostě potřebujete jenom pořádně najíst, protože uvnitř vás roste fotbalový tým třeba, ne? Fascinuje mě prostě takový ten její klid. Má doma dvě malé děti, teď čeká další dvě děti. Komu se to stane, že dvakrát čeká dvojčata? A přesto vypadá, že má všechno pod kontrolou a ještě u toho řídí velkou firmu. Je to povzbuzení pro všechny ty mámy, co se cítí provinile, když řeší pracovní maily, ukojení, co si budem. No a když už se bavíme o Rihanně, tak si pojďme dát i teď z éteru Hitrádia a její jeden z nejznámějších songů Umbrella. A mimo jiné, to znamená deštník a myslím si, že ten pro dnešní den někdo z nás bude potřebovat.

0: Posloucháte Hit Radio a až dneska půjdete vy pracující třeba z práce domů nebo někdo z nákupu, z procházky, z výletu, tak prosím vás, stavte se pro nějakou kytičku nebo nějakou flašku, něco dobrého a rovnou zazvoňte u těch lidí, co bydlí vedle vás, jo? Samozřejmě pokud máte dobré vztahy a pokud ne, tak se můžete vlastně seznámit, protože dneska je tady svátek sousedů. Nevím jak vy, já svoje sousedy téměř neznám, až kromě jednoho pána, který mi velmi často nadbíhal, tím toho zdravím, že mi nechával u auta květiny, nebo mě dokonce pozval na domácí knedlíky. Nevím, co tím chtěl říct, ale prostě je to hezký, takže svátek sousedů je dneska, vznikl v roce 1999 v Paříži a rychle se šíří. Aby ne, já bych řekla, že to je docela super důvod i k takové té skvělé třeba sobotní party. Ono totiž mít dobrého souseda je jako jackpot, protože to taky může být solidní peklo, že jo, co si budem. Je pravda, že ne s každým sousedem se dá slavit, takže dneska na ty sousedy a my pokračujeme dál ve skvělé muzice. Dermot Kennedy za moment.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
3: Mamí, proč máme vysavač s myčkou od Konceptu?
4: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač s myčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
3: I teď?
5: Ano.
3: A teď?
5: Jo, včera, dnes i zítra.
4: Prostě pořád.
6: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte Auto KP Plus, jediného autorizovaného prodejce Toyota v Libereckém kraji. Londýnská 558 Liberec. www.autokpplus.cz. Oh!
9: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: Kávu a zachraň Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz.
11: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
12: A dárek je váš, tak ušetřete
13: si. Tisknu levně CZ.
14: Náplně hned.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

3 minutky po půl jedenácté. Pink A Million Dreams. Posloucháte Hit Radio. For the world we're gonna make. A s vámi taky Leona. Doufám, že se máte báječně, pokračujeme dál. Mně se to teď říká nesmírně těžce a snažím se u toho oprostit od všech negativních pocitů vůči těm nádherným bytostem, kterým říkáme naše milované zlaté děti. Přesto to cedím pouze přes stisknuté zuby a s hlasem chvějícím se závistí, přátelé, protože přesně za 4 týdny ode dneška bude první den prázdnin, 2 měsíce volna. Tak je mi jasné, že učitelé mezi vámi v tuto chvíli omdleli tou nádhernou představou, i když já jsem vlastně taky pedagog a učitelka a volno mít teda moc nebudu, ale všem ostatním tiše závidím. Takže ať už si to budete užívat jakkoliv, hlavně si odpočiňte. My ostatní se musíme připravit na to, že ty bazilišky budeme mít doma, jestli pak už pro ně máte program. Nemáte? No, tak je asi nejvyšší čas začít, přátelé, kamarádi. Posílám další skvělou muziku, David Stipka, Benji, Smiley Cyrus a nebo Pretty Fly, Offspring právě teď.

ním, co jsem slíbil, vždyť která by to duše nechtěla. A víte, moji milí, třeba právě v tuhle chvíli, kam by vaše duše letěla.

0: Bee Gees, David Stipka o lítání. A pokud chcete slyšet oblíbený song z Eteru Hitrádia, tak budou po 11. hity k vaření. To znamená, že budeme hrát 60 minut pro vás. Hity jenom podle vás. A když nám k tomu napíšete, co ještě baštíte a vaříte, tak budeme jenom rádi. 777 937 777 psát můžete právě teď za chviličku Bon Jovi, Christina Perry anebo Roy Dalton.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Homecrate aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmany, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon RADIO pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberecjede.cz. Svegliv Day.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Tuhle vůni a chuť prostě musíte zažít.
5: Přijďte na Burger Festival do obchodního centra Nisa.
4: A po celý víkend si užívejte to nejlepší ze světa burgerů.
5: Navíc se skvělým doprovodným programem.
4: Kuchařské show.
5: Živá muzika.
4: Humor.
5: Soutěže.
4: A na své si přijdou i vegetariáni.
6: Burger Festival v OC Nisa.
5: Od pátku 5. do neděle 7. června.
4: Vždy od 10 až do večerních hodin.
7: Nisa Liberec. Na dotek skvělým chutím.
8: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
9: KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Grant.
1: Jsou tady.
2: Jo, jsou tady.
0: Řekni to všem!
3: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
0: Jsou ještě tady?
1: Jsou tady.
4: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami? Ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Severočeské vodovody a kanalizace a skupina Severočeská voda zvou vás i vaše děti na pohádkový den otevřených dveří do úpravny vody Souš u Tanvaldu. V úterý 2. června od 9 do 17 hodin vás pohádkové bytosti provedou a seznámí s procesem úpravy vody pro vaše domácnosti. Více na scvk.cz.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.

0: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Kuřáci v Česku kupují nejdražší cigarety ve střední Evropě. Často tak za nákupem míří do zahraničí, například už i do Německa. Vyplývá to ze studie ekonoma Štěpána Křečka, prezentované na Vysoké škole ekonomické v Praze. Dnes je pro českého spotřebitele téměř vždy výhodnější koupit cigarety za hranicemi, zejména v Polsku, píší to Novinky.cz. Zelená úsporám už nebude jako dřív. Nejvyužívanější dotační program po více než 17 letech mění podobu, což může způsobit polevení zájmu žadatelů. Jak přesně budou programy fungovat, říká ekonom Lukáš Kovanda.
1: Už nebudou opřeny o přímé dotace, ale v uvozovkách pouze o bezúročné úvěry. Celkově vlastně v rámci programu Zelená úsporám a pak Nová zelená úsporám už Češi vyčerpali zhruba 109 miliard.
0: Jde totiž o vůbec nejvyužívanější možnost státní podpory. Tenistky Karolina Muchová ani Marie Bousková do osmifinále Roland Garros nepostoupily. Nasazená desítka Muchová podlehla ve třetím kole 170. hráčce světa, Švýcarce Teichmannové. Bousková prohrála s nasazenou osmičkou Ruskou Andrejevovou. A teď pojďme k nám do regionu.
2: Festival Karolíny Světlé ve Světlé pod Ještědem dneska nabídne open air program, který propojuje literaturu, divadlo, hudbu i tanec. Pro děti i dospělé jsou připravené tvořivé dílny, výstavy v Antošově statku, podještěcký jarmark i výborné občerstvení. Čekají vás přednášky, scénická čtení, pouliční groteska i módní přehlídka.
3: Dokonalá podlaha Studio AXA. Plovoucí i lepené vinylové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
4: Počasí pro dnešní den, jasná až polojasná obloha, nejvyšší denní maxima 22 až 26 stupňů Celsia.
5: Štěstí na šest písmen, víkend, žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děnděši na Hit Radio.
4: Hrajeme hity na přání k vaření jenom podle vás. V 60 minut budete rozhodovat o tom, co Hit Radio bude hrát. Pište si na 777-937-777 nebo na můj Instagram Lea Giongiosi a těším se, co hezkého to bude. Chtěli jste Anetu Langerovou? Bude taky Mark Ember. No a pak je to na vás, tak pište a jdeme na to právě teď.
5: Hit Radio Kontakt.

srdce tepeč éteru Hitrády a my pokračujeme dál. Píšete nám na 777-937-777. Pište dál nebo posílejte hlasovky. Je tady posluchačka Lenička. Ahoj Leonko, přeji krásný den. Dneska pouštěj prosím pecky jako hrom. Děláme zahradní párty pro taťku k jeho 80. narozeninám. Vařím, peču, smažím a ať mi to jde hezky od ruky. Děkuji Lenka. Tak Leničko, tatínkovi přejeme samozřejmě všechno nejkrásnější, hlavně to zdravíčko, ať stále tak pevně slouží a doufám, že tenhle song od Cool The Gang tě protočí trošku u té ploty, když vaříš, pečeš, smažíš. Celebration. Tak taťuldo, všechno nejlepší. Leni, užijte si dnešní party a vy ostatní, co bude dál, rozhodujete vy. 777-937-777. Teď už Cool The Gang a Celebration. Hezkou sobotu.

0: Hity na přání k vaření, jedeme, nezastavujeme, píše nám tady Martina. Ahoj Lonko, prosím, zahraj nám duet Lady Gaga Bradley Cooper Shallow. Strašně dlouho jsem to u vás neslyšela. My dneska budeme grilovat a čekáme taky narozeninovou oslavu našeho Jiříčka a naší Peťulky. Rádi vás posloucháme, tak nám to prosím zahraj, udělala by si nám velikánskou radost. Tak jo, zahraju a ráda, protože je pravda, že ani já jsem tenhle song dlouho neslyšela. Jeden z nejkrásnějších duetů. Lady Gaga, Bradley Cooper, film Zrodila se hvězda, krásný, doporučuju. Tak za chvilku, Shallow z Eteru Hit Rádia.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
5: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
6: Zve vás MK Cars 5. června v obchodním centru Rýnovka v Jablonci nad Nisou.
7: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
8: Pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Sviany, tradiční české vynikající pivo. Sviany, srdeční záležitost.
7: Zábavní automaty.com. Zábava na vaše párty, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
9: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: hity na přání k vaření. Někoho z vás bych chtěla teď na telefonu. 800 937 937, pojďme vysílat společně. Pokecáme, jaký máte víkend, jaký jste měli ten pracovní týden a hlavně zahrajeme něco, co byste rádi teď slyšeli z Eteru Hit Rádia. A pokud má někdo z vás něco na srdci, tak to můžete skrz éter tomu dotyčnému sdělit. Takže volejte právě teď 800 937 937. Kdo je na telefonu?
1: Haló, dobrý den. Já jsem se dovolal.
0: No, ty jsi se dovolal. Kdo pak tam je?
1: Hustý, dobrý den, tady Eda.
0: Hustý, ahoj Edo, je to hustý, viď?
1: No mega.
0: Kolik ti je, Edo?
1: 10 a teď mi bude 11.
0: Ježíš, no to je skvělý, to jsi tak ve čtvrtý třídě?
1: V pátý
0: dokonce, jo. A co děláš teď, prozradíš?
1: Teďka jedu za dědou na jeho pláž na Den dětí.
0: Ježíš, to je skvělý. A s kým jsi v autě?
1: S mamkou.
0: Tak zdravíme maminku. Jak se jmenuje?
1: Bára.
0: Tak zdravíme maminku Barču. A co vám zahrajeme na tu šťastnou cestu?
1: Tak já mám rád skupinu The Clash, takže bych poprosil... Should I stay or should I go?
0: Should I stay or should I go? Je to ono?
1: Ano.
0: Mám to tady. A pro koho to bude?
1: Tak pro mého kamaráda Tondu, který se bohužel nedostal na tu školu, kam jsem se dostal já.
0: To je škoda, ale tak ono to určitě vyjde třeba na podruhé, co?
1: To jo.
0: Tak mu budeme držet palce i u nohou. Vy si užijte Den dětí u dědy. A co dneska budete baštit?
1: Asi nějakého bušta.
0: Ježíš, to bych si dala taky. Tak pozdravuj maminku Barču. Volume doprava a užijte si tu píseň. Ahoj.
1: Naschledanou.

0: Radio.
1: Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Mami, mami, mimino stegosaura.
6: On chodí.
5: Jde k nám. Ty seš ale rostomilej.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
8: Kaufland.
9: Jsou tady.
8: Jsou tady.
9: Jo, jsou tady.
10: Jsou tady.
8: Řekni to všem!
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
8: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky
2: CZ.
5: On air.
2: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Zprávy a Vladan Hýl. V Česku přibývá dětí, které chodí na soukromé střední školy. U velké části z nich to přitom není o volbě alternativního směru, ale spíše vynucená varianta, protože veřejné školy nestíhají, a to hlavně v Praze. Po několika desítkách minut byl dnes dopoledne obnoven provoz na mezinárodním letišti v Mnichově. Přerušen byl kvůli dronu. Podezřelý letící objekt spozoroval jeden z pilotů. Pro vzlety a přistání byly uzavřeny obě runveje. Do pátrání po dronu se zapojily i helikoptéry. Hokejista Tomáš Hertl si zahraje finále play-off NHL po 10 letech. Český útočník se probojoval do závěrečné série o Stanleyův pohár v roce 2016, kdy podlehl se San Jose v 6 zápasech Pittsburghu. Tentokrát se o cenou trofej utká v barvách Vegas s Carolinou. A teď pojďme k nám do regionu.
7: Lachtani, sloni, zebry nebo papoušci, ale taky akrobaté, klauni a nebo žongléři. Nejen to uvidíte a zažijete v Šapitou cirkusu Prince, který najdete ještě dnes a zítra na ploché dráze v Liberci Pavlovicích. S pestřením programu je také populární postava Wednesday a efektní laser show. Přijďte si užít kouzlo cirkusu tak, jak ho znáte.
8: Praktická podlaha Studio AXA. Značkové laminátové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády v Liberci a Praze.
9: Dneska je polojasná až skoro jasná obloha, nejvyšší denní maxima 22-26, prostě ideální den vyrazit někam na výlet.
10: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska

0: máme volno. S Hitrádiem a Leonou Dengeši.
1: Hezké dobré, teď už odpoledne 12:02. Doufám, že si necháváte chutnat u těch svých sobotních obědek. A kdo ještě nebaštíte, tak dobrou chuť i tak. Každopádně pokračujeme ve skvělé muzice. Před námi Beyoncé, If I Were a Boy, anebo Pharrell Williams a Happy. A já jsem dneska happy, jak dva grepy se říká, že? Tak hezké sobotní odpolko.
0: Hitrádio Kontakt.

0: But you're just a boy.
1: Hezké sobotní odpoledne, máme tady pro vás skvělý tip, takzvaně super tip pro Českou republiku, protože jedna z hospod v hlavním irském městě Dublinu přišla s takovou unikátní akcí. Svým návštěvníkům nabízí pivečko úplně zcela zdarma, a to jenom výměnou za pytel odpadků, které nazbírají v okolí, což je prostě naprosto geniální nápad. No a samozřejmě to funguje, že jo, co si budem, do půl kilometru od restaurace nenajdete žádný čurbec, což je naprosto skvělý. Akorát si to nedovedu představit, jak by to vlastně fungovalo tady u nás v české zemi milovníků piva. Tady by prostě dobrý štamgast pro smítko i přes plot skočil. No ne? Teď už další muzika, hezkou sobotu.
2: Hit

0: Sobota odpoledne posloucháte Hit Radio, tak je důležité připomenout, abyste nezapomněli, že od pondělí ve snídani šampionů s Míšou a Jasmin zase soutěžíme o dovolenou s Invií za 40 000 korun. A to je hezká dovča. Stačí si ráno správně tipnout výherní sedačku v našem fiktivním letadle a to je úplně všechno. Tak já vám držím pěsti, ať máte to štěstí.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
7: Náplně hned.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

večer, oka pesa splný sú. To znamená prý, že už musí.

0: tohle miluju, fakt. Jestliže chystáte na dovču, na nějaký ten adrenalinek, tak zapomeňte prosím vás na všechny rady, které si pamatujete ze skautu nebo pioníra. Třeba rada, že si máte jet vysát ústy, nebo před medvědem si lehnout a hrát mrtvého. A do třetice žraloka udeřit do čumáku je prosím vás naprostý nesmysl. Si to tady na netu kontroluju a koukám, že byste měli stejný úspěch, kdybyste si před jedem lehli, žraloka vysáli a medvěda udeřili do čumáku, ne? Radši si vezměte mobil, zeptejte se AI, ta ví, co vždycky dělat. To bude kolikrát bezpečnější, takže pokud vám teda žralok dá alespoň tu minutku, že jo, co si budem. Teď už další muzika. Hezké odpoledne.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio

0: rádio v plném proudu, hezké sobotní odpoledne. Já se s vámi pro dnešní den loučím, byla s vámi Leona Dindější, těším se zase zítra v 7 hodin ráno a vy pokud možno užívejte si toho dne. Měli jsme skvělé ráno, dopoledne, částečně i odpoledne a budeme neskutečně rádi, když s námi zůstanete dál. Skvělá muzika, dobrá nálada, co víc si přát. Tak zítra v 7 hodin ráno na značkách. Čau.
1: Hit Radio Kontakt.
2: Zlepši si náladu.
3: Hudba, tanec, divadlo, výtvarné umění. Zuška Liberec otevírá zápis pro nové žáky od pondělí 1. do soboty 6. června. Začněte svou uměleckou cestu ještě dnes. Vaše Zuška Liberec.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Kávu a zachraň Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz
1: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
6: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na Českolipsku. Mezi Doxy a Břehyní srazilo osobní auto Srnu a došlo k úniku provozních kapalin. Tak bacha na to, projíždí se tady Kyvadlově. No a s komplikacemi počítejte taky na silnici 13 první třídy v ulici Fignerova ve Frýdlantu. Tady máme hlášenou uzavírku kvůli havárii vodovodního potrubí. Tak na to myslete, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Kontakt.
7: 13 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Většinu Čech a část Moravy zasáhnou dnes a v neděli silné bouřky. Doprovázet je může krupobytí, přívalový déšť i vítr o rychlosti více než 70 km za hodinu. V deštích může hlavně zítra místy spadnout až 30 mm srážek, tedy 30 litrů na metr čtvereční. Hrozí zaplavení sklepů či podjezdů anebo rozvodnění menších toků. Po několika desítkách minut byl dnes dopoledne neobnovený provoz na mezinárodním letišti v Mnichově, který byl přerušený kvůli dronu. Podezřelý letící objekt spozoroval jeden z pilotů. Pro vzlety a přistání byly uzavřeny obě ranveje. Do pátrání po dronu se zapojily i helikoptéry. Cenu Evropské unie za literaturu letos dostala česká spisovatelka Dora Kaprálová za román Mariborská hypnóza, který vydalo nakladatelství Větrné mlýny. Sedmičlenná porota, složená z literárních odborníků, Kaprálovou vybrala ze 14 nominovaných kandidátů. Letošní laureátka byla vyhlášena v pátek na Mezinárodním knižním veletrhu ve Varšavě.
5: Hokejový servis Hit Radia.
7: I dnes samozřejmě pokračují další boje na hokejovém mistrovství světa, bohužel bez účasti České republiky. Odpoledne změří síly domácí Švýcaři s překvapením turnaje Nory. Domácí zatím turnajem proplouvají bez zaváhání. Ve skupině nestratili ani jediný bod a i ve čtvrtfinále předvedli přesvědčivý výkon, když postoupili přes Švédy. Norové jsou naopak v semifinále.

0: finále mistrovství světa vůbec poprvé v historii. Přestože budou v utkání jasným outsiderem, i oni jsou dosud v šampionátu úspěšní. Zápas začíná v 15:20.
1: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
2: Přírodní podlaha Studio AXA. Dřevěné dubové podlahy. Sleva až 20%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
3: Na teploměrech aktuálně teploty okolo 20, k tomu na většině území jasno nebo polojasno a denní maxima se dostanou na 25 stupňů.
4: Hit Radio Kontakt.
3: Krásný sobotní odpoledne, to vám dneska od mikrofonu netradičně přeje Silvie Válková. Já se přiznám, že jsem se na tohle víkendový vysílání hrozně těšila, protože je to vždycky taková pohodička, klídek, taky jsem sem dneska dorazila v teplákách, pohodlí především. Tak si i vy udělejte pohodičku, jestli zrovna obědváte dobrou chuť a já k tomu už posílám Kaleda. Jdeme na to!

Rosé, Bruno Mars a Apaté. Takhle hezky my jsme si rozjeli to sobotní odpoledne. Jak jsem říkala, já jsem na dnešní vysílání dorazila vybavená, jsem tady dneska v pohodli v vozu, v termosce mám heřmánkový čaj, protože se o mě v týdnu něco pokoušelo, mám ještě rýmu, určitě je to trochu slyšet, takže čajík rozhodně povinná výbava a já doufám, že i vy dnešek máte klidnej, že si užíváte volno a víkend, nicméně, jestli i dneska musíte být v práci v první řadě, je mi to líto, fakt. Ale jsme tady i dneska s váma a budeme vám dělat ten nejlepší hudební doprovod, tak pojďme trochu zvolnit tempo s devadesátkovou srdcovkou, která k tomu dnešku, myslím si, skvěle sedne. Cranberries a Dreams, to je pro vás. Krásnou sobotu.

0: Beautiful Things. Tohle rozhodně nesmí chybět v našem víkendovém playlistu na hodinkách 13 hodin 17 minut. My už jsme si rozjeli společný sobotní odpoledne a jak jsem říkala, krejeme vám záda s tím nejlepším playlistem, ať už jste doma, na cestách nebo v práci. Nejvíc samozřejmě držíme palce všem z vás, co i dneska musí makat, jste prostě borci, všichni do jednoho a my se tady budeme snažit, co můžeme, aby vám to hezky utíkalo. Mně se třeba i strašně líbí, nám čas od času na náš WhatsApp napíše Martin. Martin je řidič MHD tady v Liberci z dílinku 12 a já si tak říkám, že pro vás řidiče asi úplně nějaký víkendy neplatí, co? No klidně mi i pojďte napsat, jak to zvládáte, pojďte si klidně postěžovat, občas je to potřeba a to kamarádi platí pro každého z vás, co dneska tvrdne v práci. Aby jsme to ale vyvážili něčím pozitivním, já pro vás už za malou chvilku budu mít hit, který je doslova definicí pohody. Tohle si myslím, že by mohlo pomoct. Co? Empire State of Mind pošlu za váma, ať jste kdekoliv, tak zůstaňte s náma na Hit Radio Kontakt.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: kapelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: A tava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
5: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
0: Hit Radio Kontakt.
6: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Rumput, Close Your Eyes. Tohle miluju. Volume šlo u nás ve studiu teď pořádně doprava. Teď ale, když máme to sobotní odpoledne v plném proudu, možná právě přemýšlíte o tom, co byste mohli podniknout. No, já bych pro vás jeden tip měla. V Liberecký zoo je teď totiž nová expozice. Můžeme vyrazit, podívat se na pralesničky. Malý, krásný, barevný tropický žabky, který aktuálně neuvidíte v žádný jiný český zoo, takže za mě rozhodně super příležitost zase jednou vyrazit do naší zoologické zahrady, udělat si s rodinkou hezký výlet. No, sobota je na to jako dělaná. Tak to byl takovej malej tip ode mě a jedeme dál. Teď pro vás mám Krištofy a velmi hodící se hit k víkendový pohodičce. Život je krásný, jdeme na to.

život je krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta, máš křídla, tak leď, cestu znáš.

0: Deep Is Your Love, tohle je velká nostalgie a vzpomínka na rok 2015, kdy tenhle hit hrál snad úplně všude. Na každý party a na každém tanečním parketu. No jo, možná, že i vy na tenhle víkend plánujete nějakou tu party, tak si to hlavně pořádně užijte, protože zítra a příští týden se nám má to počasí zase trochu zkazit. Nebo jako takhle, teplo bude, teploty pořád okolo 20, ale vidím tady v předpovědi velký špatný. Vidím tady nějaký ty přeháňky, takže jo, sluníčka si asi moc neužijeme. No jo, počasí se nám o tu tropickou letní atmosféru nepostará. Zase je to na nás, kamarádi, tak ještě, že máme tak skvělý playlist, který by s tím mohl nějak pomoct. Luna a Bailando, tohle si myslím, že rozhodně pomůže. K tomu přidám taky Enrica Iglesia nebo DJ Lost Frequencies. A to už za malou chvilku, tak na to určitě počkejte. Zůstaňte s náma na Hit Radio Kontakt a krásný odpoledne.
1: Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Radia.cz a nově také v DABu. Hit Radio.
2: Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
3: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
4: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premiumclinic.cz nebo volejte 734 579 079.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Tuhle vůni a chuť prostě musíte zažít.
2: Přijďte na Burger Festival do obchodního centra Nisa.
1: A po celý víkend si užívejte to nejlepší ze světa burgerů.
2: Navíc se skvělým doprovodným programem.
1: Kuchařské show.
2: Živá muzika.
1: Humor.
2: Soutěže.
1: A na své si přijdou i vegetariáni.
2: Burger Festival v OC Nisa. Od pátku 5. do neděle 7. června.
1: Vždy od 10 až do večerních hodin.
2: Nisa Liberec. Na dotek skvělým chutím.
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
4: KB Car, generála Svobody Liberec a ulice Pražská Mladá Boleslav. www.kb-car.cz.
5: Hit Radio Kontakt.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Na hodinkách už máme skoro 14, tak pojďme mrknout na silnice v našem regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech a řidiči pozor, dejte v České Lípě v Mánesově ulici. Máme tady hlášenou havárku, prasklo vodovodní potrubí, takže tudy aktuálně neprojedete. Havárka je taky ve Frýdlantě, ve Fignerově ulici, i tady je úplná uzavírka, takže bacha na to, jestli tudy pojedete, počítejte s tím. Na cestách se opatrujte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte Auto KP Plus, jediného autorizovaného prodejce Toyota v Libereckém kraji. Londýnská 558 Liberec. www.autokpplus.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco, 3/4 litru, jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
3: Oh, špičková krmiva Mart. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: On air.
0: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
5: 14 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Při zahájení programu aviatické pouti v Hradci Králové se zranili dva parašutisté z výsadkové jednotky s Chrudimi. K nehodě došlo během seskoku z vojenského letounu Kasa. Seskok totiž komplikoval silnější boční vítr. Okolnosti události se stále vyšetřují. Průměrná mzda v soukromém sektoru v tuzemsku opět rostla. Meziročně se zvýšila o 9% na 48 967 korun. Růst patřil k nejrychlejším ve středoevropském regionu. Ve srovnání zemí Vyšegrádské skupiny jsou české mzdy druhé nejvyšší po Polsku. Do baziliky v Jabloném v Podještědí na Liberecku se dnes při Zdislavské pouti vrátila nedávno ukradená lebka svaté Zdislavy. Jejímu předání přihlížela zaplněná bazilika. Na hlavní bohoslužbu dorazilo několik set lidí, včetně policistů, kteří se o nalezení cenné relikvie zasloužili. Hvězda Los Angeles Lakers Luka Doncic se stal spolumajitelem italského basketbalového klubu Vanoli Cremona. Účastníka nejvyšší soutěže noví vlastníci přestěhovali před příští sezónou do Říma. Později s ním chtějí hrát v plánované evropské divizi NBA.
6: Dokonalá podlaha Studio AXA. Plovoucí i lepené vinyl.

0: Nové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
1: V Liberci, v Děčíně a ve Varnsdorfu aktuálně měříme 22, v České Lípě 23 a 24 stupňů máme v Turnově. K tomu na většině území jasno nebo polojasno, k večeru pak přibývání oblačnosti a denní maxima se dostanou na 25.
0: Hit Radio Kontakt.
1: A teď už startujeme další společnou hodinu. Silvie Válková stále s vámi a rovnou k vám posílám duo David Guetta a Cedric Gervais.

Linkin Park a Emptiness Machine, tohle je obrovská srdeční záležitost a taky jeden z těch hitů, který se jen tak neoposlouchá, pořád je stejně skvělý. Sobotní odpoledne v plném proudu, no a my spolu taky mrknem na fotbal, kamarádi, kam dneska vyrazit za fotbalem, to vám velmi ráda prozradím, protože já jsem velký fanta fotbalu, takže zajímavá podívaná, to bude i tenhle víkend v 8. lize na Liberecku, protože se tady strhnul docela zajímavý trojboj o titul. Lídrem tabulky jsou zatím Rinoltice a o první místo se dělí s Vratislavicemi, hned na ně se ale dotahuje Machnín, takže minimálně tyhle týmy se rozhodně vyplatí sledovat. Rinky dneska hrajou s mojí fotbalovou srdcovkou z Chotyní, takže tvoj tvoj Chotyně, držím vám palce i na nohou. Vraťky vyrazí do Bílého kostela a Machnín hraje doma s Frýdlantem. Kam ale taky budeme moct vyrazit, to je zápas třetí ligy v České Lípě. Českolipský Arsenál je zatím v suverénním vedení tabulky a bude hrát od pěti s Varnsdorfem, takže si ještě může krásně navýšit bodovej náskok. No, klidně mi dejte vědět, jestli dneska razíte někam na fotbal. A já k tomu už posílám Leony by your side.

0: Znáte ten krásnej, hřejivý pocit, když z rádia hraje ta vaše oblíbená srdcovka? Já jsem si tenhle pocit užila právě teď. Green Day a Boulevard of Broken Dreams, to je právě za námi. Tak já doufám, že i vám udělali greeni radost, jestli jste třeba zrovna za volantem. No a pro vás řidiči, já tady mám taky další, ale ne už tak úplně povzbudivý zprávy. Jak to vypadá s benzínem v Libereckém kraji? Ceny benzínu u nás dál rostou, pořád se zdražuje. Nafta už je na tom ale o něco líp, ta už trochu padá, takže aspoň něco. No ale co s tím benzínem? Já pro vás mám jeden podle mě dost užitečný tip, a to je, kamarádi, webová stránka, která se jmenuje mbenzin.cz. My jsme se spolu o ní už několikrát bavili, protože fakt je to užitečný pomocník. Zadáte si sem město a ukáže se vám, kde v tom daném městě natankujete nejlevněji. Takže mbenzin.cz, určitě na to mrkněte, jestli chcete trochu ušetřit. No a my už za malou chvilku pokračujeme. Kid Leroy a Justin Bieber nebo Tina a Rytmus, tohle všechno před námi, tak zůstaňte s náma na Hit Radio Kontakt.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Mami, mami! Mimino Stegosaura!
3: On chodí!
2: Jde k nám! Ty seš ale rostomilé.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
8: Zve vás MK Cars 5. června v obchodním centru Rýnovka v Jablonci nad Nisou.
9: Go, go, go, gorila!
10: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorila.cz.
11: Hit Radio Kontakt.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Rádiu Kontakt, je 2:30 a já pro vás teď mám jednu nádhernou love story. Věříte na lásku na první pohled? Možná jo, možná ne. A co třeba láska na první poslech? To už je jiná liga, co? Ve světě se ale dějou i takové věci a svý o tom může vyprávět pár z Indie. Slečna jménem Lalita omylem vytočila špatný číslo. Na druhém konci se ozval Ravi a oběma se tak moc líbil hlas toho druhého, že si začali volat každý den. No a nakonec, aniž by se někdy viděli, se rozhodli, že se vezmou. Nádherný, tohle je normálně příběh, který by úplně v klidu mohl být sfilmovaný. Myslím si, že by to mělo obrovský úspěch. Každopádně je to taky inspirace pro ty z vás, co jste single a už nechcete být. Normálně stačí začít volat na náhodné čísla a třeba tam ta jiskra někde přeskočí. No, trochu se ale bojím, že najdete spíš než lásku svýho života nějakého podvodníka, který se z vás bude snažit vytáhnout všechny životní úspory. No jo, ale pro lásku se hold musí riskovat. Pojďme na další hity. Spin Doctors a Two Princes, to posílám teď už za váma, tak krásný sobotní odpoledne.

0: Ava Max, Every Time I Cry, tohle jsou hity pro vaše hezčí sobotní odpoledne. Za chvilku, 3:15. A my jdeme taky omrknout silnice v našem regionu. Kamarádi, v Liberci nás čeká další peklíčko. V červnu tady budeme muset počítat s dalšími dopravními komplikacemi. Začne tady oprava mostu na silnici 35 u takzvaného sněhuláka, takže nás čekají několika měsíční uzavírky. Jako první se uzavře most ve směru na Děčín a práce by měly trvat až do listopadu, takže těšíme se velice. Bude to divočina, no ale my si nebudeme teď kazit sobotu. Pojďme radši na něco o poznání příjemnějšího a to je program na následující minuty. Už za malou chvilku pošlu třeba Imagine Dragons, duo Eva Farná a Mirai nebo Rihanu. Takže si pojďme hromadně udělat odpolední kávičku. Za chvilku pokračujem.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady.
4: Jo, jsou tady.
5: Jsou tady.
2: Řekni to všem!
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady. Wow!
8: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
9: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
8: A dárek je váš, tak ušetřete s
10: Náplně hned.
11: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
12: Pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Sviany, tradiční české vynikající pivo. Sviany, srdeční záležitost.
11: Zábavní automatikom. Zábava na vaše párty, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
13: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
14: Tak dobře poslouchejte.
13: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
15: House Running.
14: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
13: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
14: Budete viset 101 metrů nad zemí.
13: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
16: Maminko!
14: Prostě pořádnej adrenalin.
13: Tenhle zážitek najdete pouze na...
17: Firma na zážitky.
14: CZ.
11: Hit Radio Kontakt.
18: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: 15.01 právě teď a před námi rychlej pohled na počasí, zprávy a aktuální info ze silnic. Jdeme na to! Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na Děčínsku v Markvarticích. Odsud přišlo hlášení o nehodě, 3 auta jsou v sobě, tak bacha na to, projíždějte opatrně. No a připomenu taky komplikace ve Šluknově, tady stále probíhají práce na mostě a místem aktuálně neprojedeme. Tak i tady na to myslete, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Severočeské vodovody a kanalizace a skupina Severočeská voda zvou vás i vaše děti na pohádkový den otevřených dveří do úpravny vody Souš u Tanvaldu. V úterý 2. června od 9 do 17 hodin vás pohádkové bytosti provedou a seznámí s procesem úpravy vody pro vaše domácnosti. Více na scvk.cz.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jsou tady. Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
2: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
2: Jsou ještě tady?
3: Jsou tady.
6: Mami, mami, mimino stegosaura.
7: On chodí.
6: Jde k nám.
7: Ty seš ale rostomilé.
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Dinopark Plaza Liberec. Ten pravý Dinopark.
9: On air. Online. I v aplikaci Rádia.

0: 15 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Navrhované snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách o 2 roky na 16 let vláda ANO, SPD a motoristů pravděpodobně odmítne. K novele poslanců opoziční TOP 09 by měl kabinet poslat zákonodárcům podle podkladů pro jeho pondělní schůzi záporné stanovisko. Případné snížení věkové hranice by podle vládních legislativců vyžadovalo důkladný rozbor, odbornou diskuzi a vyhodnocení. Až pětina žen má po 50 problémy se štítnou žlázou. Upozorňují na to lékaři. Nejčastějšími příčinami je kolísavá váha, únava a vypadávání vlasů. Připomeneme, že poruchy štítné žlázy se vyskytují u žen 8x častěji než u mužů. Jihomoravský kraj a Vysočina nemají jistých 12 miliard korun od státu jako kompenzaci dopadů stavby nových bloků jaderné elektrárny Dukovany na Třebíčsku. Vláda Andreje Babiše chce toto rozhodnutí bývalého kabinetu Petra Fialy nechat prověřit.
1: Hokejový servis Hitrádia.
0: Hokejový šampionát má na programu 2 semifinálové zápasy. Už za 20 minut startuje duel mezi domácím Švýcarskem a překvapením turnaje Norskem. Večer v 8 pak hraje Kanada a Finsko. Javorové listy na hokejovém mistrovství světa ještě neprohrály.
2: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
3: Praktická podlaha Studio AXA. Značkové laminátové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
4: A mrkneme taky na počasí. Teploty se nám aktuálně pohybují mezi 22 a 24 stupni. Ještě nám to během odpoledne trochu stoupne, místy až na 25. K tomu ale k večeru přibývání oblačnosti a zítra dorazí i dešťový přehánky.
1: Hit Radio Kontakt.
4: Sobotní odpoledne pokračuje. Od mikrofonu zdraví Silvie Válková. Já doufám, že vy dneska máte pohodičku, ať už jste doma v práci nebo někde na cestách. My společně rozjíždíme další hodinu, ve které mrkneme na hokejový mistrovství světa. No a jestli už nemáte chuť koukat na hokej, když tam nejsou naši, tak vám prozradím, na co mrknout na Netflixu. Nejdřív ale Lady Gaga.

Další skvělá společnost k tomu sobotnímu odpolední. Tohle byly One Republic a jejich Runaway. Tak co, už jste rozdýchali to, že Češi na hokejovém mistrovství světa skončili. Já se přiznám, že mám v srdci pořád takovýto prázdný místečko, který si jen tak nic nezaplní, ale tak co se dá dělat, no? Každopádně mistrovství sledujeme i dál. Už za pár minut, 15:20, začne první semifinálový zápas, ve kterém se utká Švýcarsko s Norskem a večer ve 20:20 Kanada proti Finsku, který právě nás vyřadilo. No tak já doufám, že nás aspoň tak Kanada pomstí. My jsme se o hokeji bavili taky včera, vy jste mi i psali vaše tipy na celkovýho vítěze, no tak co tady máme? Hanka píše: ahoj, podle mě vyhraje Kanada, mají nejlepší formu. Jako Kanada celkově je vždycky silný kandidát na vítěze, takže jo, je to docela možný. A Tomáš píše: zdravím Hit Radio, já bych to přál Švýcarům, když jsou doma. Přesně, to jsem si taky říkala, že když už teda nemůžeme fandit našim, tak bych to přála domácím. Přece jenom my tenhle podkrásný pocit známe velmi dobře, když domácí tým vyhraje. Nám se to poštěstilo v roce 2024, když bylo mistrovství v Praze, takže jo, proč ne? No tak Švýcarům budeme fandit už za pár minut. Připomínám, že úvodní buly bude v 15:20, nicméně je mi to jasný, že ta chuť sledovat hokej, když už tam naši nejsou, tak slábne, takže my si za malou chvilku dáme rozhovor s naší Denisou Mečířovou a pak vám prozradím, co teď hrozně frčí na Netflixu a co tady skouknout, takže na to určitě počkejte a teď už Tereza Mašková a

0: Rehab a In My Head v cílový rovince na Hit Radio Kontakt na hodinkách 15 hodin 19 minut. A my v tomhle čase pojďme do městského Jabloneckého divadla. Jaký tady bude program na červen, to pro vás zjišťovala naše Denisa Mečířová, tak předávám slovo.
1: Léto se blíží a kromě školáků se na letní prázdniny chystá i Jablonecké divadlo. V červnu tak máte poslední možnost do divadla v Jablonci zavítat, než se nám na 2 měsíce uzavře. Jaký bude červnový program, probereme s ředitelkou divadla Lucí Peterkovou. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní ředitelko, hned začátkem června můžeme v Jabloneckém divadle vidět komedii Cena za něžnost, která vychází ze stejnojmenného Oscarového filmu. Kdo se nám ve hře představí?
2: V tomto dojemném a silném příběhu, kdy smích střídají slzy, v příběhu o matce, dceři a jednom astronautovi uvidíme Simonu Stašovou, Kamilu Trnkovou, Miroslava Etzlera, Otakara Brouska a Jessiku Bechyňovou.
1: Jaké další komedie má Jablonecké divadlo v červnu na programu?
2: Představení, kde se určitě zasmějeme, je nové představení Jiřího Lábuse s jeho kolegy z legendární Epsilonky, a to s Martinem Dejdarem, Janem Jiráněm, Miroslavem Kořínkem a dalšími. Jde naprosto o unikátní divadelní představení, které se nebude opakovat, protože všichni z této party z Ypsilonky jsou mistři v improvizaci a dokonale se doplňují. Toto představení prodáváme na volnou kasu, takže jsou v prodeji ještě krásná místa, tak není čas otálet a dlouho váhat. A jestli můžu ještě zmínit dvě komedie, za zmínku stojí francouzská komedie Geniální nápad s Martinem Pechlátem, Davidem Gránským, Markétou Děrkelovou a Zuzanou Slavíkovou, a do třetice komedie Hledám ženu, nástup ihned, s Markem Adamčikem, Martou Denzingerovou, Nelou Boudovou a dalšími.
1: Ani v červnu nebude v Jabloneckém divadle chybět hudební dávka představení. Jedním z nich je vystoupení Igora Orozoviče a jeho Kampeny. Jaký hudební zážitek nás čeká?
2: Igora Orozoviče známe především jako charismatického herce, ať už z Národního divadla, tak z filmů a televizních seriálů, ale Igor Orozovič je jedinečným zpěvákem a hudebníkem. Jeho tvorba je mixem žánrů od šansonu, popu, filmové hudby až po blues. A jeho debutové album Když chlap svléká tmu bylo zařazeno do širších nominací na hudební cenu Anděl a právě v duchu tohoto alba se bude nést i tento koncert, na který se velmi těšíme.
1: A nachystali jste něco taky pro dětské diváky?
2: Ano, ani v červnu nebude chybět nedělní pohádka pro nejmladší diváky a tentokrát to bude Šípková růženka.
1: Tolik ředitelka Městského divadla Jablonec Lucie Peterková. Díky za rozhovor, krásné léto a v září zase nashledanou.
2: Já děkuji za pozvání, všem přeji pohodové léto, plno zážitků a těším se na shledání třeba v Jabloneckém divadle.
3: Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
3: Hit Radio Kontakt.
0: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Little Sims a Burna Boy, i takhle zní sobotní playlist na Hit Radio Kontakt. Hudebně se o vás staráme i dneska nejlíp, jak to jenom jde, a k tomu pro vás taky mám ten slibovaný tip na to, co skouknout na Netflixu. Kamarádi, už jste viděli The Boroughs? Seriál o městečku, kde žijí jenom důchodci, jdou si tam ve svém vlastním tempu, ale začnou se tam dít divné věci. Možná, že je vám tenhle pattern, tenhle ten vzor tak trochu povědomej a vůbec bych se tomu nedivila, protože kamarádi, za seriálem The Boroughs stojí producenti Stranger Things. A jako fakt to můžu jenom doporučit. Je to super, má to přesně takovou tu podivnou atmosféru, jako právě Stranger Things, takže producenti v tom jsou krásně podepsaní a za mě je to jeden z těch serošů, který si někdy v budoucnu klidně dám s chutí znova. Takže to je tip ode mě, aby vám nebylo smutno, že když už pro nás skončil hokej, tak nemáte na co koukat. Tak, a my jedeme dál. Na scénu jde teď kapela Divokejbyl a jejich Plakala. Tak tady to je.

0: čistokrevná a ryzí energie v hudební podobě. Královna popu Madonna, i ta nám tady na malou chvilku dělala společnost. Kamarádi, krásnou sobotu přeju, tak jak si zatím užíváte víkend? Možná, že jste doma, máte pohodičku na zahradě, na terase, si popijete kafíčko. Možná jste taky právě teď na cestách, jedete s rodinkou někam vyletit a možná, že je taky někdo z vás právě v práci. Ať tak či tak, Hit Radio kontakt je s váma a ať už tu sobotu prožíváte jakkoliv, my vám k tomu i dál budeme posílat jednu pecku za druhou. Tak co nás čeká v následujících minutách? Přesně pro ty z vás, co máte línou sobotu, tady budu mít Bruna Marse. Tohle vám tu pohodičku krásně doplní. No a potom taky rozdáme nějakou tu energii do každého koutu našeho regionu. S tím nám pomůže J.Lo a Pitbull Dance Again. I takhle to tady bude už za malou chvilku znít. Tak na to určitě počkejte, užívejte víkend naplno a krásný odpoledne.
1: Radio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
4: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
3: I teď?
5: Ano.
3: A teď?
5: Jo, včera, dnes i zítra.
4: Prostě pořád.
6: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Hudba, tanec, divadlo, výtvarné umění. Zuška Liberec otevírá zápis pro nové žáky od pondělí 1. do soboty 6. června. Začněte svou uměleckou cestu ještě dnes. Vaše Zuška Liberec.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu. Oh.
11: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: Hit Radio Kontakt.
13: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Na hodinkách už máme skoro 16, tak pojďme mrknout, jak to aktuálně vypadá na silnicích v našem regionu. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na Českolipsku, na silnici 3. třídy v Liticích došlo tady k nehodě cyklisty. Na místě zasahují záchranáři a vozovka je průjezdná kyvadlově, tak bacha na to. No a srážka auta s cyklistou je hlášená taky na Liberecku v Osečné. I tady je to bohužel se zraněním, takže určitě projíždějte opatrně. Opatrujte se na cestách a vaše dopravní info volejte na 800 900
1: 952. Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Mamí, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
5: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláčkuře i hranolky.
4: Všechno najednou?
6: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
7: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hitradio Kontakt.
8: Krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Největším favoritem blížícího se fotbalového mistrovství světa je Španělsko před Francií, Argentinou a Brazílií. Model americké banky, který se opírá o historické výkony či údaje o žebříčkovém postavení týmů, dává španělským fotbalistům 26% šanci na zisk titulu. Připomeneme, že finálový turnaj se uskuteční ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě od 11. června do 19. července. Většinu Čech a část Moravy zasáhnou dnes a v neděli silné bouřky. Doprovázet je může krupobytí, přívalový déšť i vítr o rychlosti až více než 70 km za hodinu. V deštích může hlavně v neděli místy spadnout až 30 mm srážek. Hrozí zaplavení sklepů či podjezdů anebo rozvodnění menších toků. Zelená úsporám už nebude jako dřív. Nejvyužívanější dotační program po více než 17 letech mění podobu, což může způsobit polevení zájmu žadatelů. Jak přesně budou programy fungovat, řekne ekonom Lukáš Kovanda.
9: Už nebudou opřeny o přímé dotace, ale v uvozovkách pouze o bezúročné úvěry. Celkově vlastně v rámci programu Zelená úsporám a pak Nová zelená úsporám už Češi vyčerpali zhruba 109 miliard.
8: Jde totiž o vůbec nejvyužívanější možnost státní podpory. Tenista Jakub Menšík zabojuje zítra na Roland Garros o postup do premiérového grandslamového čtvrtfinále. 20-letý rodák z Prostějova narazí na antukových dvorcích v Paříži na nasazenou 11 Andreje Rubljova z Ruska. Hrát by se mělo od 16 hodin.
10: Přírodní podlaha Studio AXA. Dřevěné dubové podlahy. Sleva až 20%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
0: V Liberci aktuálně měříme 22, na Frýdlantsku 23 a v České Lípě 24 stupňů. Na většině území máme zatím jasno nebo skoro jasno, později k večeru bude ale oblačnosti přibývat a místy taky počítejte se silnějším nárazovým větrem.
1: Hit Radio Kontakt.
0: Startujeme další společnou hodinou. Silvie Válková stále s vámi a čtvrtou odpolední si rozjedeme s Roxetama. Jdeme na to.

Fate of Ophelia a Taylor Swift, tohle je něco, co věřím, že teď udělalo radost nejen některým pánům, ale hlavně vám, dámy. A já k tomu rovnou přidám ještě další super tip pro všechny naše úžasné a krásné posluchačky. Holky, co říkáte na golf? Hráli jste ho někdy? Zkoušeli jste to? Ať tak či tak, koukněte se do svých diářů, jestli už máte plány na úterý 2. června. Y Golf Liberec totiž zve všechny ženy, dívky a dámy na jubilejní 10. ročník tradiční akce Women's Golf Day. Právě tady na téhle akci si můžete s profi trenérem vyzkoušet golf úplně zadarmo, a to v čase mezi 13. a 15. hodinou. K tomu tady bude i skvělý doprovodný program s módní přehlídkou. I sem bude vstup volný a startuje už v pondělí v podvečer v 5 hodin. Takže, jak říkám, program nabitej, za mě naprosto skvělá příležitost na to volat kámošky a udělat si dámskou jízdu, je to rozhodně někdy potřeba. No tak si to zapište do kalendáře Women's Golf Day v úterý 2. června a my jedeme dál. Před námi je víkend, protože je víkend a jeho Blinding Lights, jdeme na to.

0: konečná dávka romantiky, to je Lana Del Rey a Video Games. A já pro vás mám teď jednu šokující studii. Na tohle si radši sedněte, kamarádi, protože se vsadím, že na to nejste ready. Majitelé psů mají podle průzkumu častěji postelové hrátky než majitelé koček. No, už to začíná dávat smysl, co? Že jsme národ pejskařů. Je to prý díky tomu, že psi svým majitelům usnadňují navazování nových kontaktů, působí přístupněji a častěji se tak díky nim dostanou do řeči s ostatními, no? Náš čtyřnohý parťák je prostě takovej prolamovač ledu, takže tohle je jednoznačně bod pro každýho pejskaře, vedeme 1-0, ale určitě se najdou i výjimky. Hele, my jsme třeba měli dost nabroušenou a agresivní čivavu. Docela často se stávalo, že si lidi venku na ulici chtěli hladit a dát se s náma do řeči. My jsme je ale pro jejich vlastní dobro vždycky museli tak jako odpálkovat, že fakt ne, tohle není přátelský pes, nešahejte raději. No tak majitelé čivav mají asi utrum, díky nim do postele fakt nikoho nedostanou. Leony a Don't Worry, za chvilku krásnou sobotu.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
3: Kontakt.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Friendly Fire, Linkin Park a Hit Radio Kontakt. Takhle zní sobotní odpoledne na Hit Radio Kontakt. Za 2 minutky, 4:30. My si společně vychutnáváme naplno víkend a taky už pomalu zakončujeme květen. V pondělí už 1. června bude taky Mezinárodní den dětí, tak páni rodiče, nezapomeňte na to. No a co nás taky čeká hned na úvod toho června? Kamarádi, tohle se vám bude hodně líbit. K nákupnímu centru Géčko se vrací oblíbený Burger Street Festival, na kterým ochutnáte ty nejlepší burgery široko daleko. K tomu samozřejmě je skvělý doprovodný program a kdy se to celý bude dít. Na Burger Street Festival budeme moct vyrazit už příští týden od pátku 5. do neděle 7. června, takže ano, těšíme se. Já bych třeba pro dobrý burger šla klidně i světa kraj. To samý ale platí o skvělý hudbě. Tak co nás čeká v následujících minutách? Ella Henderson a Rudy Mantle, tak jejich Elvi, to posílám za chviličku. Teď už ale Xindl X v blbým věku. Tady to je.

tak už to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro.

0: nikdy nezestárne. Nádherný duet Hugh Granta a Hayley Bennett Way Back Into Love. To nám doznívá v éteru Hit Rádia Kontakt. Za chvilku už 4:45 a my spolu jdeme omrknout, co se bude dít na silnicích u nás na severu. Kamarádi, od 1. června nás čeká velká uzavírka na silnici 9 první třídy u Svoru. 20 týdnů tudy neprojedeme kvůli stavbě nového obchvatu a objízdná trasa bude dlouhá 34 kiláků. Takže jo, máme po srandě, jak se říká, jestli tudy jezdíte nějak pravidelně, držte se, myslíme na vás. Bude to asi trochu peklíčko. To bylo takový to nutný zlo, co jsem tady musela připomenout. Teď už zpátky k něčemu pozitivnímu a veselýmu. Nebudem si kazit sobotu. Za malou chvilku pošlu třeba Swedish House Mafia. A přidám taky Robbieho Williamse. Takhle budou znít příští minuty, tak na to určitě počkejte a užívejte sobotu.
1: Tuhle vůni a chuť prostě musíte zažít.
2: Přijďte na Burger Festival do obchodního centra Nisa.
1: A po celý víkend si užívejte to nejlepší ze světa burgerů.
2: Navíc se skvělým doprovodným programem.
1: Kuchařské show.
2: Živá muzika.
1: Humor.
2: Soutěže.
1: A na své si přijdou i vegetariáni.
2: Burger Festival v OC Nisa. Od pátku 5. do neděle 7. června.
1: Vždy od 10 až do večerních hodin.
2: Nisa Liberec. Na dotek s kvělým chutím.
3: Hit Radio Kontakt.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: 17.00 na hodinkách právě teď a před námi rychlej pohled na počasí, zprávy a aktuální dopravní info. Jdeme na to! Nejlepší dopravní servis na severu Čech a řidiči pozor dejte, na trase Litoměřice Česká Lípa před zahrádkami došlo k požáru lesa a louky, na místě zasahují hasiči a policie a komunikace je tady úplně uzavřená. V obou směrech se tvoří kolony, takže bacha na to, vyhněte se tomu, jestli můžete. Na cestách se opatrujte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jo, jsou tady. Řekni to všem!
3: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
4: Severočeské vodovody a kanalizace a skupina Severočeská voda zvou vás i vaše děti na pohádkový den otevřených dveří do úpravny vody Souš u Tanvaldu. V úterý 2. června od 9 do 17 hodin vás pohádkové bytosti provedou a seznámí s procesem úpravy vody pro vaše domácnosti. Více na scvk.cz.
5: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz.
6: On air.
0: Online.
6: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Kontakt.
7: 17 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Změny ve vládě zatím nejsou na programu dne. Řekl to premiér Andrej Babiš novinářům na dnešní akci úřadu vlády. Uskutečnit by se podle něho mohly až po ročním zhodnocení práce členů kabinetu ANO, SPD a motoristů. Média přitom spekulovala o změnách na pozicích šéfa rezortu obrany, kde sedí Jaromír Zuna, anebo ministra kultury Oty Klempíře. Tyto spekulace Babiš označil za nesmysl. Festivalová sezóna v Česku začíná. S rostoucím zájmem o koncerty a letní akce přibývá i podvodů se vstupenkami. Pokračuje Tereza Kingserková z D-testu.
8: Nejbezpečnější je nakupovat vstupenky přes oficiální stránky prodejce. Na něj zpravidla odkazuje přímo pořadatel akce. Naopak, při nákupu na online portálech, které vstupenky připrodávají, nebo přes sociální sítě, je riziko problémů výrazně vyšší.
7: Prodané vstupenky tam mohou být falešné, anebo je podvodník prodá více lidem najednou. Centrem ledových sportů na zimních olympijských hrách 2030 by mohl být Lyon. Francouzští pořadatelé ho zvažují jako náhradu za původně plánované Nice. Uvedli to po včerejším jednání. No a kanoistka Tereza Kneblová vyhrála v Tasenu úvodní závod světového poháru ve vodním slalomu. Václav Chaloupka podtrhl český úspěch druhým místem mezi muži. Zkompletovali tak medailovou sbírku výpravy ve Slovinsku, když navázali na včerejší bronz Jakuba Krejčího mezi kajakáři.
9: Dokonalá podlaha Studio AXA. Plovoucí i lepené vinylové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
0: A mrknem taky na počasí, jsme na dnešním maximu, aktuálně na teploměrech teploty mezi 22 a 25. A teď už

0: budeme pomalu klesat na nočních 14 stupňů. Dorazí taky oblačnost a zítra i dešťový přeháňky.
1: Hit Radio Kontakt.
0: A teď už si jdeme rozjet poslední společnou hodinku. Silvie Válková zdraví od mikrofonu a k tomu posílám Adama Lamberta.

Hunter X a Golden na Hit Radio Kontakt. Nejen skvělý hity za váma posíláme do toho sobotního odpolka, ale k tomu taky po očku pořád sledujeme hokej. I když jako, jo, jsme trochu uražení, že už tam nejsou ti naši, i tak ale koukám na to, v plném proudu je zápas Švýcarsko-Norsko, jdeme do třetí třetiny a zatím je teda Švýcaři drtí 4-0. My se tady společně i na našem WhatsAppu shodujeme, takřka všichni, že teď fandíme domácím Švýcarům, takže skvělá práce, snad to takhle vydrží. No a jestli vás to, že naši už skončili pořád, bolí u srdíčka, tak já pro vás mám pár důvodů, proč je to vlastně dobře. Tak hele jo, aspoň budeme mít klidný pondělí, protože kdybychom náhodou v neděli vyhráli finále, tak máme všichni akorát hned začátkem pracovního týdne kocovinu a to nechceme, že jo. Za druhý budeme mít klidný i celý víkend, má být hezky, takže by to byla škoda, kdybychom ho strávili čučením na bednu. Taky kdybychom vyhrávali jeden turnaj za druhým, tak by nám, přiznejme si to všichni, ty medaile zevšedněly. A už by to prostě nebylo ono, nebylo by to to pravý ořechový. Takhle si jich aspoň budeme víc vážit. No a hlavně, něco pro pány, vaše partnerky aspoň už neočumujou ty nabušený hokejisty, takže taky můžete být o něco klidnější. Tak co, pomohlo to aspoň trochu? Já doufám, že jo. A jestli ne, tohle by mohlo. 90-kovej megahit What is Love, to posílám za váma právě.

0: Bary je další vybraná společnost pro všechny z vás, co si sobotu vychutnáváte tady s náma na Hit Radio Kontakt. Saska už zná výherce Eurojackpotu, který vyhrál 2,5 miliardy korun. Prý se zatím ještě nepřihlásil, takže mu poslali mail. No, jen si to představte, zapomenete, že jste si vlastně něco vsadili, vůbec byste o tom nevěděli, pak by vám přišel mail, že jste vyhráli 2,5 miliardy. Jak já se znám, hned bych to mazala, protože bych si myslela, že je to skem a že mě někdo chce oškubat. Každopádně nebylo by to poprvé a určitě ne naposled, kdy se nikdo nepřihlásil k tak obrovský výhře. Já myslím, že se to relativně nedávno stalo někde v Americe a fakt ty peníze propadly, takže nakonec snad šly i na nějaký dobročinný účely, což jako jasně, je to fajn, je to krásný, ale dovedete si představit, že byste přišli kvůli vlastní nedbalosti o takovej balík k peněz. No šílená představa, fuj, nechci na to vůbec myslet. Jdeme radši zpátky k našemu playlistu. Za malou chvilku pro vás budu mít Simple Plan nebo Lady Gaga, tak určitě zůstaňte s náma a krásný odpoledne.
1: Hit Radio. Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: každý všední den od 12 se na tebe těší srdcovky Hit Rádia. 5 megahitů v řadě pro tvoji lepší náladu a jeden podle tvého výběru. Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
0: Hit Radio Kontakt jede za vámi. Vidíme se na slavnostech, koncertech a festivalech. Potkáte se s námi ve fanzóně. Vezeme tisíce výher. Poslouchejte Hit Radio Kontakt, ať víte, kde se bavit.
4: Pořádným slavnostem a akcím prostě vždycky patří Svijany. Tradiční české vynikající pivo. Svijany. Srdeční záležitost.
0: Zábavní automatikom. Zábava na vaše party, oslavy i firemní akce. Vybírejte a objednávejte na zábavníautomaty.com.
5: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Rádia. Hokej je lepší s Hit Rádiem.
6: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayment.cz.
0: Hit Radio Kontakt.
7: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

A v éteru Hit Rádia Kontakt na hodinkách 3 minutky po půl šestý. Venku stále příjemných 22 stupňů, takže co s načatým večerem? Kamarádi, co plánujete? Za mě je dneska ideální příležitost na to rozžhavit grily nebo zapálit ohniště a udělat si večeři pěkně venku s fajn lidma kolem sebe. No, schválně mi dejte vědět, kdo se dneska chystáte grilovat, abych věděla, kam mám zajet, až odsud pojedu domů. Každopádně, jestli plánujete strávit večer na zahradě někde u grilu, i k tomu my vám budeme skvěle hrát. Vůbec se nemusíte starat o playlist, jste to klíďo píďo, můžete nechat na nás, protože i po 6. hodině za váma budeme posílat jenom ty vaše oblíbené kousky. Jak ale vypadá program na následující minuty? Před námi jsou Green Day, Jeleni nebo Gary Halliwell a megahit It's Raining Men. Ten za váma posílám rovnou, takže volume pořádně doprava a jdeme na to.

0: po vzoru Jeremyho Clarks na Stop Gearu musím říct, s touhle bombou se loučíme. A to byly Green Day a Know Your Enemy, velká srdeční záležitost na závěr našeho společného sobotního odpoledne. Tak moc díky za to, že si víkend vychutnáváte plnými roušky s náma na Hitradio Kontakt. Za malou chvilku budou ode mě ještě třeba Get Far nebo The Verb. No a tak na to určitě počkejte a po 6. hodině samozřejmě další skvělý hity, abyste měli i ten sobotní večer plnej tý nejlepší atmosféry. Vidím tady třeba Depešáky, Kate Ryan nebo Michaela Jacksona, takže jo, bude to jízda. Teď už ale přeju krásný večer, s vámi dneska byla Silvie Válková a já se na vás budu těšit zase v pondělí v tradiční čas. V 9 spolu startujeme dopolední rozjezd. Mějte se krásně, užívejte víkend a čau.
1: Bys ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
2: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vždyť jsem přeci králík.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Jsou tady.
4: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
4: Řekni to všem!
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
10: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláčkuře i hranolky.
9: Všechno najednou?
11: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
12: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
14: Zve vás MK Cars 5. června v obchodním centru Rýnovka v Jablonci nad Nisou.
15: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
16: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
15: A dárek je váš, tak ušetřete s
17: tisknu levně CZ.
18: Náplně hned.
19: Hit Radio Kontakt.
20: Zlepši si náladu.
21: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 18 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Podle Lékařů bez hranic nebylo nikdy v minulosti tak brzy po vypuknutí epidemie eboly zaznamenáno tolik případů nákazy jako nyní na východě Konga. Situace je tam 2 týdny po vyhlášení epidemie stále velmi znepokojivá. Do provincie

0: digitálním prostoru. Vyzývá uživatele sociálních sítí, aby sdíleli fotografie či videa po vzoru příkladů ukrajinských gymnastek ve Varně. Český motocyklový závodník Filip Salač odstartuje do zítřejší velké ceny Itálie z první řady. V dnešní kvalifikaci třídy Moto2 zajel na okruhu v Mugellu druhý čas. 24-letý Salač vybojoval přední řadu na roštu po druhé. A na závěr počasí, noc bude jasná až polojasná, přechodně oblačná s teplotami mezi 13 až 8 stupni. V neděli bude zpočátku polojasno, během dne čekáme od západu přibývání oblačnosti a přijdou přehánky anebo bouřky. Teploty ale budou letní, mezi 24 až 28 stupni.
1: Praktická podlaha Studio AXA. Značkové laminátové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
2: Hit Radio Kontakt.
3: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
2: Words like violence.

0: čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
3: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running.
4: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
1: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: firmanazážitky.cz.

Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.

0: Objevte Jítravský dvorec, místo, kde se potkává příroda, pohoda a výjimečná gastronomie. Nadechněte se čerstvého vzduchu Lužických hor, vychutnejte si skvělé jídlo a dopřejte si čas jen pro sebe. Jítravský dvorec, místo, kde vám odpočinek chutná. Jitrava.cz.
1: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hit Radio Kontakt.
5: Zlepši si náladu.

konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.

edge of your knife. Stay

cyklonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hroď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď.

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

yourself.

0: tararararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel.cz.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
3: si. Tisku levně.cz.
4: Náplně hned.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio. Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje